0: Sodoma Gomora!
1: Tohle je outro, ty svině!
0: Bůh se outro, ty píčo!
1: Zmrdi!
0: Mengele a sát!
1: Zmrdi!
0: Víte, Reny, do další peklo! Těžko to nážní svinstvo! Vykřezlý dětský těla!

0: Jo, ty vole, kromě Sodomy a Gomory máme taky v létě takovou organizaci, kdy pořádáme skautský tábory, tak jsme tady s Desárem připravili takovou náborovou písničku. Je pěkná, tak si ji poslechněme.
1: Skautský tábor, zmrdu nábor, ke škrcení dětí, postačí mi fábor. Přijel se zrát, ale čeká ti mega hardcore, budeš ani péro, na kterým je nádor.
0: Skautský tábor, obehnaný plotem, za porušení kázně tě narazím na totem. Zmrde pod sem a volí svůj mi koule, nebo ti za státělem si budou další boule.
1: Celý dopoledne budou volizovat pleny, po obědě po nich budou házet čurikeny.
0: Gumy a benzínu děláme táborák. Dlabej šišku zmrde, nasadím si tě na čurák!
1: Stanu hoření, popříky kouření, mrdání skautek, perto paření!
0: Ty vole, Sáre, dej ještě refrén!
1: Hej děti, jsme zpátky, tak lízejte nám zadky, chcem zvratky!
0: U prdelní díry, to vám nakazujou naše hitlerský kníry! Vstávejte vy zmrdi, je tu rozsvička! Místo zubní pasty stříkám mrtku na trička. Prýže je tu jedna skautka katolička. Hned po raním brčku jí vypálena pička. Žiletka podvíčka do rány slivovička. Takhle školí sráče řezní krkovička.
1: Nastoupil čas dětí po třech tejnech bez mytí. Nepřežije ten, který se sraní sraček štítí. Hovna jsou jediná skautská obživa. Zlapivý děti použije místo topiva.
0: Jo, tak to byla upoutávka na náš skautský tábor. A když se zaregistrujete předem, tak docílíte skvělýho bonusu. Místo na dobrou noc půsou ti stříklu mrtku do ešusu.